0: Hej vám bude hrát.
1: Byly 2 hodiny.
2: Posloucháte
3: Hej Rádio.
4: Full time, rock for you.
5: Rádio Hej.
6: Rádio Hej.
7: Na nic si...

Alles klar, Herr Kommissar. Folgendes.

0: Pane docente, tak už je to tady.
1: Co pak se stalo, slečno inženýrko?
0: Zachytili jsme signál z vesmíru. Zřejmě jde o inteligentní bytosti.
1: Přehrajte mi to ještě jednou.
2: Rock on air every.
1: Ne, to jste zachytili vlny rádia, hej. Vysílají na FM už téměř po celých Čechách a na Moravě. Na to nepotřebujete zařízení za několik milionů. Rádio Hej si můžete naladit na běžném rádiu a také na internetu. Stačí navštívit stránky www.hejradio.cz.

zabijáno, zmrznul čas a náhle zazněl hlas. V tmavý cele mluvil o poslední včele, vodu popás nervy na doraz. Rakve starý kosti, neznám souvislosti, kolem se střílí a hlas ze záhrobí sílí. Temné utrpení, modlitba ve sklepení, slova tak těžká jako z olova. Slyší

hlubiny času zní v hlavě jako ze sna probuzení. Dej jí duši na váhu, objevíš odvahu, nemysli na smrt ani na vězení. Ti dva to

0: non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou, anebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Byly 3 hodiny.
2: Posloucháte
3: Hej Rádio.
4: Full time rock for you.
5: Rádio Hej. Rádio Hej.

0: Rádio Hej. No, chlapče, to už tady bylo.
1: Aha, už je to tu zase a v rokovějším ruchu.

0: Non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou a nebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: 9-4 hodiny.
2: Posloucháte
3: Hej Rádio.
4: Hej Rádio.
5: Full time rock for you.
6: Rádio Hej.
7: Rádio Hej.
8: Nazdar, čau, ahoj vám všem na Hej FM.

0: docente, tak už je to tady.
1: Co tak se stalo, slečno inženýrko?
0: Zachytili jsme signál z vesmíru. Zřejmě jde o inteligentní bytosti.
1: Přehrajte mi to ještě jednou.
2: Rock on air every day.
1: Ne, to jste zachytili vlny rádia, hej. Vysílají na FM už téměř po celých Čechách a na Moravě. Na to nepotřebujete zařízení za několik milionů. Rádio Hej si můžete naladit na běžném rádiu a také na internetu. Stačí navštívit stránky www.hejradio.cz.

0: Býval dobrým soustružníkem, ale spáchal ten nejhorší zločin. Ztratil šuplerů. Snažili se ho vyhodit, místo toho vyhodil on je. Obviněn ze ztráty, opouští soustruh a jde do rády a hej. Psanec, který loví psance. Soustružník.
1: Non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou, anebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
2: Bylo 5 hodin.
1: Posloucháte
3: Hej Rádio.
4: Full time rock for you.
1: Rádio Hej.
5: Rádio Hej.
6: Na nic si ne.

Býval dobrým soustružníkem, ale spáchal ten nejhorší zločin. Ztratil šuperu. Snažili se ho vyhodit, místo toho vyhodil on je. Obviněn ze ztráty, opouští soustruh a jde do rády a hej. Psanec, který loví psance. Soustružník.

0: Vicente, tak už je to tady.
1: Co pak se stalo, slečno inženýrko?
0: Zachytili jsme signál z vesmíru. Zřejmě jde o inteligentní bytosti.
1: Přehrajte mi to ještě jednou.
2: Rock on air every.
1: Ne, to jste zachytili vlny rádia, hej. Vysílají na FM už téměř po celých Čechách a na Moravě. Na to nepotřebujete zařízení za několik milionů. Rádio Hej si můžete naladit na běžném rádiu a také na internetu. Stačí navštívit stránky www.hejradio.cz.

Hey Radio. Hey Radio. Klasické hity ve vašem městě. Rock a pop rock. Ta nejlepší muzika z 80. a 90. let. Hey Radio. Na nic si nehrajem. Prostě hrajem. Hey.

0: Dobré ráno, bylo 6 hodin, posloucháte
1: Hey Radio.
2: Full time, rock for you.
3: Radio Hey.

Dobrý den, vážení posluchači, tady je Vilda Čok. Víte, proč se směju? Víte proč? Protože jim je hej. A víte, proč je mi hej? Protože jsem v novým rádiu hej. Aha.

0: Ukončete výstup a nástup, dveře se zavírají.
1: Příští stanice, Rádio Hej.

0: Dobré ráno, bylo 7 hodin, posloucháte
1: Hey Radio.
2: Full time, rock for you.
3: Radio Hey.

Čau, tady Viktor Dix, kapely Wow a Rockopery Praha. A tě vám hej, nejlíp na rádiu. Hej. Už je vám hej? Mně už jo. Poslouchejte Big Beat.

0: Počasí. Počasí.
1: Po víkendu očekávejte jasno až polojasno, ojediněle přechodně až oblačno. Nejvyšší denní teploty 24 až 30 stupňů Celsia. Teplota na horách v 1000 metrech kolem 17 a foukat má slabý až mírný vítr severních směrů. Bio 1 mírná zátěž. Hezký víkend vám přeje ze studia Veronika.

Slavná hudební výročí na rádiu Hey. S náma se nudit nebudeš, protože právě teď začíná pořad Slavná hudební výročí na rádiu.

Milí posluchači, právě nám dohráli Volbeat, od mikrofonu vás zdraví Tomáš a já vás vítám u poslechu dalšího dílu pořadu Hudební výročí. Dnes se mrkneme na 21. týden, co se v tomto týdnu odehrálo, teď už kysáci.

20. května v roce 1944 se narodil zpěvák Joe Cocker, takže my si teď pouštíme jeho známý single Tonight.

21. května v roce 1983 se David Bowie v USA dostal na vrchol hitparády se singlem Let's Dance a v roce 1967 se narodil kytarista kapely Citron Jiří Šperl.

22. května v roce 1971 album kapely The Rolling Stones Sticky Fingers se v Americe dostalo na vrchol hitparády. Vstoupilo do historie také díky obalu, na kterém bylo použito nové logo skupiny, které znáte dodnes. To znamená, že mělo podobu rtu s vyplázným jazykem.

23. května v roce 1947 se narodil člen kapely Electric Light Orchestra Bill Hunt.

24. května v roce 1941 se narodil americký zpěvák a textař Bob Dylan a v roce 2003 Paul McCartney odehrál se svou kapelou první koncert v Rusku, na který se dostavilo přes 20 000 fanoušků.

25. května v roce 1985 se Dire Straits v Británii v Americe dostali na vrchol hitparády s albem Brothers in Arms a v roce 1948 se narodil Klaus Main, lídr skupiny Scorpions.

26. května v roce 1964 se narodil Lenny Kravitz, americký zpěvák, kytarista a textař, a v roce 1972 se narodil bývalý bubeník Oasis, Alan White.

Přátelé, dnešní díl pořadu Hudební výročí je u konce a já se s vámi musím rozloučit. Já vám přeji krásný zbytek dne a my se uslyšíme zase s dalším dílem za týden zde na vlnách Rádia Hej. Takže mějte pěkný den. Ahoj.

0: Chceš vidět naživo Dimitri, Tři sestry a Harley ve Frýdku Místku? Festival Helldays 2026 otvírá sezónu 5. a 6. června a k tomu ještě dostaneš Redze, Aleše Brichtu, Amorfia, místní pořadající kapelu 100 na 100 a spoustu dalšího. Tak neváhej, lístky seženeš na ticket portálu a na webu helldays.cz. Léto začíná tady. www.helldays.cz.
1: Dobré ráno, bylo 9 hodin, posloucháte
2: Hey Radio.
3: Full time, rock for you.

0: Počasí. Počasí.
1: O víkendu očekávejte jasno až polojasno, ojediněle přechodně až oblačno. Nejvyšší denní teploty 24 až 30 stupňů Celsia. Teplota na horách v 1000 metrech kolem 17 a foukat má slabý až mírný vítr severních směrů. Bio 1 mírná zátěž. Hezký víkend vám přeje ze studia Veronika.

0: Bylo právě 10 hodin. Posloucháte
1: Hey Radio.
2: Full time rock for you.
3: Radio Hey. Radio Hey.

0: procente. Tak už je to tady.
1: Co pak se stalo, slečno inženýrko?
0: Zachytili jsme signál z vesmíru. Zřejmě jde o inteligentní bytosti.
1: Přehrajte mi to ještě jednou.
2: Rock on air every.
1: Ne, to jste zachytili vlny rádia, hej. Vysílají na FM už téměř po celých Čechách a na Moravě. Na to nepotřebujete zařízení za několik milionů. Rádio Hej si můžete naladit na běžném rádiu a také na internetu. Stačí navštívit stránky www.hejradio.cz.

0: přátelé, zdraví vás Kamil Střihavka. Rokopera Praha pro vás připravila
1: magickou rokovou operu Malý princ.
0: Přijďte si užít tuto spektakulární multimediální show.
1: Ve středu 27. května od 18 hodin.
0: Tohle zažijete pouze v Rokopeře Praha. Vstupenky na www.rokopera.cz.
2: Počasí. Počasí.
3: Po víkendu očekávejte jasno až polojasno, ojediněle přechodně až oblačno. Nejvyšší denní teploty 24 až 30 stupňů Celsia. Teplota na horách v 1000 metrech kolem 17 a foukat má slabý až mírný vítr severních směrů. Bio 1 mírná zátěž. Hezký víkend vám přeje ze studia Veronika.

0: Bylo 11 hodin. Posloucháte
1: Hey Radio.
2: Full time rock for you.
1: Hey Radio.
2: Hey Radio.
3: Jste nespokojeni s politickou situací? Trápí vás zaměstnání šéf? Hroutí se vám manželství a to nikoli vaší vinou?
4: Nevadí, je tady Rádio Hej. Rádio Hej vás přenese do světa, v němž je nastolena spravedlnost. Právo je činěno zadost a čistá bílá košile vítězí nad špínou lží a nenávistí. Spojte se s námi. Na nosních vlnách Rádia Hej vám nabídneme lepší svět, svět hudby, svět přátelství, svět lásky. Rádio Hej, váš průvodce dnešní realitou.

0: Počasí. Počasí.
1: O víkendu očekávejte jasno až polojasno, ojediněle přechodně až oblačno. Nejvyšší denní teploty 24 až 30 stupňů Celsia. Teplota na horách v 1000 metrech kolem 17 a foukat má slabý až mírný vítr severních směrů. Bio 1 mírná zátěž. Hezký víkend vám přeje ze studia Veronika.

Posloucháte pravidelnou rokovou hodinu. Každý den v tomto čase výběr klasického roku z našeho playlistu.

0: zdraví vás Kamil Střihavka. Rokopera Praha pro vás připravila
1: magickou rokovou operu Malý princ.
0: Přijďte si užít tuto spektakulární multimediální show.
1: Ve středu 27. května od 18 hodin.
0: Tohle zažijete pouze v Rokopeře Praha. Vstupenky na www.rokopera.cz.
2: Chceš vidět naživo Dimitri, Tři sestry a Harley ve Frýdku Místku? Festival Helldays 2026 otvírá sezónu 5. a 6. června a k tomu ještě dostaneš Redze, Aleše Brichtu, Amorfia, místní pořadající kapelu 100 na 100 a spoustu dalšího. Tak neváhej, lístky seženeš na ticket portálu a na webu helldays.cz. Léto začíná tady. www.helldays.cz.
3: Bylo 13 hodin. Posloucháte
4: Hey Radio. Classic rock radio from the days of my youth. Hey, hey, hey. On Hey Radio.

0: Posloucháte pravidelnou rokovou hodinu.
1: Double.
0: Každý den v tomto čase.
1: Double.
0: Výběr klasického roku z našeho playlistu.
1: Od 12 do 14 hodin.
0: Double.

0: Bylo 14 hodin. Posloucháte
1: Hey Radio. Classic rock radio from the days of my youth. Hey, hey, hey. On Hey Radio. Hey Radio.
2: Hudební pořad Playlist Music vám přináší projekt reklama na radiu.cz. Chcete, aby o vaší firmě bylo slyšet? Rádio prodává

0: Začíná playlist Music na rádiu Hey, ve kterém i tentokrát zmapujeme to nejzajímavější z hudebních novinek. Dneska se podíváme na čerstvá alba třeba od Bring Me the Horizon nebo Foo Fighters, omrkneme nové singly a desky, které jsou na obzoru, dáme taky nějakou českou muziku a jako bonus nějaké to hudební ohlédnutí. Tak co říkáte, jdeme na to?
1: Playlist Music. Hudební tipy a novinky v playlistu rádia Hey.

britská kapela Bring Me the Horizon vydala nový koncertní film a živák s názvem Live in São Paulo. Záznam vznikl na konci listopadu v roce 2024, jak už název napovídá, v brazilském São Paulo, a podle samotné kapely jde o jejich vůbec nejlepší koncert. Fanoušci se tedy těší z pohlcujícího audiovizuálního zážitku. Nechybí záběry z dronů, několik kamerových úhlů ani autentické momenty přímo z publika. Setlist přitom mapuje celou kariéru kapely. Film se letos na jaře promítal i v kinech po celém světě a od dubna je dostupný také digitálně a na fyzických nosičích. Bring Me the Horizon tak znovu ukazují, proč patří mezi nejvýraznější jména současné rockové scény.

Američtí rockeři Foo Fighters jsou zpátky a tentokrát opravdu pořádně nahlas. V pátek 24. dubna vydali své už 12. studiové album. Ta deska vznikala v letech 2024 až 2025 a přináší návrat k syrovému energickému rocku, který tuhle kapelu proslavil. Zásadní novinkou je i změna za bicími. Poprvé se na albu představuje i Len Rubin, který dodal nahrávce novou energii. To album má jen něco přes 36 minut, takže jde o nejkratší desku kapely vůbec, ale rozhodně ne o tu nejslabší, ba právě naopak. Kritici mluví o návratu ke kořenům a

Německý kytarový mák a virtuos Axel Rudi Pell vydal v březnu své nové studiové album Ghost Town, se jmenuje, už jsme o něm v našem pořadu mluvili. A na tomhle albu najdete poctivý hard rock, plný silných riffů, melodických refrénů a typické Pellovy atmosféry. Na albu mimo jiné najdete také duet s legendárním Udo Dirkschneiderem. No a protože náš pořad Playlist Music je vysoce specializovaný hudební pořad pro náročného posluchače, tak s dovolením tuto skladbu zahrajeme jako dnešní speciální bonus. Myslím, že vám udělá radost, tedy mě osobně úplně nadchla.

Posloucháte playlist Music a teď tu máme něco pro všechny milovníky pořádně ostrých kytar. Řecký virtuos Gus J vydává nové album Steel Banner, které vrací do hry čistokrevný heavy metal v té nejenergičtější podobě. Někdejší kytarista Ozzy Osbourne opět ukazuje, že technika není všechno, důležité jsou hlavně silné melodie, dravé riffy a atmosféra. Na desce hostují také Doro, Matt Barlow, Ronnie Romero, takže o metalovou sílu rozhodně není nouze. A právě z novinky Steel Barn si teď pustíme další ukázku.

0: Tolik dnes k aktuálním albům, no a my se za malou chvíli podíváme na nové singly a v té souvislosti si povíme, na jaká alba se brzy můžeme těšit. Posloucháte Playlist Music.
1: Rádio je slyšet.

Posloucháte Playlist Music a my se teď podíváme na nové singly a taky si povíme, na jaká alba se brzy můžeme těšit. Švédská hardrocková legenda Europe se po 9 letech vrací na scénu s novým studiovým albem Come This Madness, které vyjde už 25. září. První ochutnávkou je single One and One, který podle frontmana kapely patří k nejzásadnějším skladbám desky, kombinuje návrat ke kořenům kapely s odrazem dnešního světa. A pozor, to ještě není všechno. Europe vyráží na velké turné ke 40. výročí ikonického alba The Final Countdown. Start je naplánovaný na 30. září a čeká nás spojení legendární minulosti s novou energií.

Teď tu máme švédskou moderní metalovou formaci Metalite. Tahle kapela chystá na letošní podzim své studiové album s názvem Discovery. Deska naváže na předchozí konceptuální příběh z alba Expedition One a znovu posluchače vtáhne do futuristického světa plného technologií, vesmíru a hledání lidské identity. Kapela už naznačila směr novinky několika singly a jeden z nich si za chvilku pustíme. Přesné datum vydání zatím známé není, ale jisté je jedno. Discovery patří mezi nejočekávanější metalové novinky letošního podzimu.

Německá heavy metalová legenda UDO chystá na začátek příštího roku opravdu výjimečné trojité výroční turné. A proč hned trojité? No, protože oslaví hned tři velké milníky. 75. narozeniny frontmana Udo Drechschneidera, 40 let existence kapely a také vydání svého jubilejního 20. alba. Novinka naváže na úspěšnou desku Touchdown a vyjde začátkem příštího roku. Fanoušci se tak můžou těšit nejen na osvědčené hity, ale taky na zbrusu nový materiál. No a dobrou zprávou je i to, že UDO nevynechají ani Českou republiku. 8. února zahrají v Ostravě a o den později 9. února v brněnském Sonocentru. Takže pokud máte rádi poctivý německý heavy metal, tak si tohle rozhodně nenecháte ujít.

0: Playlist Music. Playlist Music. Hudební tipy a novinky v playlistu Rádia Hey.
1: Tohle je stále Playlist Music na rádiu Hey a teď si myslím, že je ta správná chvíle mrknout na domácí hudební scénu. Kapela Martyho Banda vznikla v roce 2019 a má za sebou desítky odehraných koncertů v klubech, na letních festivalech, vinobraních, pivofestech, firemních i dětských dnech, zkrátka kde se dá. V témže roce, tedy v roce 2019, vydali debutový single a ten samý rok na podzim odjeli turné jako předskokan kapely Jelen. Díky vydanému singlu se jejich hudba dostala do rotací některých českých rádií a do širokého povědomí posluchačů. Druhý single, ten se jmenoval Fata Morgana, tak kapela vydala pod producentským dohledem Petra Lebedy z kapely Rybičky 48, se kterou kapela občas vystupuje jako host na jejich koncertech. V roce 2023 si kapelu jako hosta na svých koncertech vybrala sama i skupina Činasky. Z jejich druhého alba si možná vzpomenete na píseň Loser, která bodovala v různých hitparádách a znát ji můžete i z vysílání známých rádií, včetně Rádia Hey. Kapelník Martin Hon byl také hostem na Rádiu Hey, no a já jsem tedy moc rád, že vám dnes mohu představit a zahrát jednu z novinek, kterou kapela před časem vydala.

Česká rocková stálice, mluvím teď o kapele Zakázaný ovoce, vydala na začátku roku své 8. studiové album Mezi láskou a nenávistí. Novinka navazuje nejen na předchozí desku Svět se změnil, ale i na loňské oslavy 20 let kapely. Na albu nechybí ani skladba Jack and Sally, která původně vznikla už v roce 2014 a později se přetavila v hit Zastávka na znamení. Nová deska vznikala pod producentským dohledem Honzy Chudana ze skupiny Škvor a znovu spojila autorskou dvojici Jaris a Štěpán Soukup. Kapela sama mluví o nejdospělejší nahrávce své historie. Po vydání alba vyrazila kapela na jarní klubové turné, které vyvrcholí velkým křstem 6. června na pražském Střeleckém ostrově.

Náš pořad Playlist Music dospěl ke svému závěru a já se s vámi pro dnešek rozloučím takovým malým ohlédnutím. A tentokrát se podíváme o 2 roky zpátky. Před 2 lety touto dobou přicházel virtuózní kytarista Marty Friedman s emotivním singlem Dead of Winter. Skladba byla 2. ochutnávkou z jeho solového alba Drama a překvapila tím, že Marty vůbec poprvé na své solové nahrávce vsadil na výrazný vokál. O ten se postaral Chris Brooks s Like a Storm. Samotný Marty tehdy popsal skladbu jako hudbu, která má posluchače podržet v těžkých chvílích a dodat jim pozitivní energii. Videoklip navíc upozorňoval i na téma duševního zdraví. Album Drama nakonec vyšlo 17. května v roce 2024 a nabídlo atmosférickou, emotivní a technicky brilantní jízdu, která jen potvrdila, proč je Marty Friedman dodnes považován za jednoho z nejvýraznějších kytaristů rockové a metalové scény. A to je z Playlist Music pro dnešek všechno. Jsem moc rád, že jste poslouchali, mějte se moc hezky, loučí se Standa Čeněk a příště zase naslyšenou.

0: Bylo právě 15 hodin. Posloucháte Hey Radio.
1: Full time rock for you. Radio Hey. Radio Hey.
2: Jste nespokojeni s politickou situací? Trápí vás zaměstnání, šéf? Hroutí se vám manželství, a to nikoli vaší vinou?
3: Nevadí, je tady Rádio Hej. Rádio Hej vás přenese do světa, v němž je nastolena spravedlnost. Právo je činěno zadost a čistá bílá košile vítězí nad špínou lží a nenávistí. Spojte se s námi. Na nosních vlnách Rádia Hej vám nabídneme lepší svět, svět hudby, svět přátelství, svět lásky. Rádio Hej, váš průvodce dnešní realitou.

0: Balboa. Jen vám chci říct, že Kiss Radio je best. Po každý, když jdu do ringu, tak si ho naladím a ostatní frajeři slíznou KO. Radio Hey, rock on air every day.
1: Ladíte Hey Radio, opavské studio a v něm u mikrofonu Aleš Konopka a dnes tady mám hosty. Jako prvního bych představil Jakuba Peršína, pořadatele překážkového závodu Kilpe Heroes Race, o kterém si budeme povídat.
2: Ahoj.
1: A jako druhého hosta tady máme Dalibora z kapely LDGC, který nejenže složil hymnu pro tento závod, ale taky ho sám poběží.
3: Čau.
1: Dalibore, začnu u tebe. Mohl bys představit vaši kapelu, protože ať se to nezdá, kapela má dost společného se závodem Kilpe Heroes Race.
3: Takže jmenujeme se LDGC, jsme z Opavy, fungujeme od roku 2008, máme 3 alba, 2 EP a právě letos jsme nahráli single, který se jmenuje Staň se hrdinou a je to oficiální hymna Heroes Race.
1: K songu se dneska ještě během rozhovoru dostaneme, ale mohli bychom si na začátek pustit jednu z vašich dalších skladeb. Ale předtím se ještě zeptám Kuby. Kubo, Heroes Race jde letos do 11. ročníku. Co stojí za tím, že závod stále roste?
4: No, já myslím, že to je hlavně atmosféra, protože Heroes Race není jenom o sportovním výkonu, ale je to hlavně zážitek, který si lidi dlouho pamatují. No a každý rok vidíme vlastně, že se tam vrací celé party, rodiny i lidé, kteří tam jakoby byli x ročníků zpátky a chcou pokořit své limity a každý rok se těší, co pro ně nového nachystáme.
1: V čem se liší Heroes Race od jiných překážkových závodů?
4: No, u nás je to jednoznačně ta lokalita, jo, protože ten Hradec nad Moravicí a ten zámek a to okolo je prostě super, je to prostě pecka. Máme tam pasáže lesem, máme tam pasáže řekou, vede to kolem toho zámku, máme to v tunelech, různé přírodní překážky, jo, takže doplňujeme vlastně ty umělé překážky i těma přírodníma.
1: No, tam nejsou jen přírodní překážky, ale minule jsem tam zažil i americké fotbalisty. Budou tam zase?
4: Steelers Ostrava, kteří tam jsou každý rok, samozřejmě zase budou. Už jsme domluveni, takže určitě se na ně můžete těšit.
1: Takže i lidské překážky můžou závodníci očekávat.
4: I lidské překážky tam budou, ano.
1: Já myslím, že teď bychom se mohli věnovat pro změnu hudbě a pustíme si slíbený song od kapely LDGC s názvem Je to fajn, protože závod Kilpe Heroes Race bude určitě fajn. Na to vemte jet, milí posluchači Rádia Hej.
5: Rádio Hej.
6: Rádio Hej.
5: Jenej.
6: Jenej.

0: rádiu Hej posloucháte rozhovor s Kubou a Daliborem. Bavíme se o závodu Kilpy Heroes Race, který nás čeká v Hradci nad Moravicí. A teď mám otázku na Dalibora. Ty jsi závod Heroes Race několikrát běžel. Co tě na tom závodu tak drží?
1: Tak každopádně atmosféra. Když jsem šel poprvé, tak jsem vůbec nevěděl, do čeho jdu. A tak mě to chytlo, že ta atmosféra naprosto úžasná a hlavně takový ten pocit, že překonáš sám sebe.
0: A jak vznikla myšlenka udělat k závodu vlastní song?
2: No tak tím, že Heroes Race je pro nás taková srdcovka, tak jsme chtěli vlastně tomu Heroesu dát nějaký hlas, nějaký zvuk prostě. No a něco, co vystihne tu atmosféru toho závodu ještě dřív, než člověk vůbec přijde na ten start. No a protože Dalibor ten závod zná i zevnitř, tak bylo jasné, že tu emoci tam dokáže dostat a že to musí být právě on.
0: Dalibore, skládal si ten song spíš jako muzikant nebo jako závodník?
1: No já myslím, že tak nějak komplexně. Tím, že mě Kuba oslovil, nebo vlastně naši kapelu, že bych chtěl tuhle tu písničku, tak jako nápad na refren jsem měl asi hotový na druhý den. A tím, že jsem ten závod pětkrát běžel, takže jsem tam hodně vložil z toho, co člověk prožívá, když to běží a jaký má vlastně ten pocit, že překoná svoje limity a dokončí ten závod a pověsí si na krk tu medaili v cíli.
0: Takže jak se říká, in natura.
1: Tak.
0: Já si myslím, že je pravý čas teď na to si hymnu pro závod Kilpy Heroes Race pustit. Kapela LDGC na rádiu Hej.

0: Rádio Hej. Rádio Hej. Rádio Hej. Rádio Hej. Rádio Hej. Rádio Hej. Rádio Hej. Rádio Hej. Zazněla nám hymna pro závod Kilpy Heroes Race, o kterém si právě teď povídáme s Kubou a Daliborem na rádiu Hej. Pro koho je Heroes Race určený? Musí být člověk sportovec?
1: Vůbec ne. Heroes Race je závod pro všecky. Jsou tam kategorie takové, aby si zazávodili jak zkušený závodník, tak i úplný amatér, pro které není cílem být první, ale jdou si prostě jenom vyzkoušet něco nového a hlavně překonat sám sebe, protože to dělá náš závod tím závodem, jakým je.
0: Co bys řekl někomu, kdo si myslí, že to nezvládne?
1: No přesně takový lidé bývají v cíli nejšťastnější, protože se jim to podařilo, překonali sami sebe, zvládli to, pokořili tu trasu, pokořili ten závod a ty překážky a byť to třeba nezvládli jako někdo jiný, tak jsou prostě v cíli a musím říct, že za tu dobu, co to dělám, tak nevím o nikom, kdo by to vyloženě nedoběhl nebo nezvládl. Jo?
2: To můžu jenom potvrdit, protože když jsem šel do prvního ročníku, tak jsem říkám, vůbec nevěděl, do čeho jdu a ten zážitek byl naprosto fantastický. Ať se nikdo nebojí, ať si to prostě zkusí. Jde o to jenom překonat sám sebe. Nemusí být soupeř, čas, pořadí, jenom překonat sám sebe a prostě zkoušet jít pomalu, klidně, chůzí, ale dokončit ten závod. A ten zažitek bude vynikající, si myslím, pro každýho.
0: No, ona to může být ta překážka před závodem psychická, pak v průběhu i fyzická, ale když to závodník dokončí, tak si myslím, že potom vlastně dojde k tomu, že člověk si řekne, hele, super, zvládl jsem to a to je to nejlepší pro duši, si myslím. To je ta katarze a pak ten závod rád doporučí ostatním, že jo?
1: Určitě.
2: Každopádně.
0: Závodníci, kteří ho zažijí, předávají informace dalším lidem, kteří to pak zkusí a díky tomu se závod nebo se závodu účastní více a více nových hrdinů.
1: No hlavně vždycky je to o té hlavě v prvé řadě. Když se člověk už odhodlá postavit se na ten start, tak potom to prostě už doběhne. No a když si poslechnete ten song, tak samozřejmě přesně tohle tam Dalin dál, aniž bychom se o tom nějak bavili nebo něco. Je to prostě něco, co tam cítíme oba dva.
0: Dalibore, taky to tak vidíš?
2: Určitě a hlavně z pohledu závodníka můžu říct, že si myslím, že každý, kdo si to jednou dá poprvé, tak se bude chtít vracet. Já jsem vynechal vlastně jenom dvakrát a za poprvé kvůli covidu a podruhé kvůli operaci ramene. Takže podle mě, kdo si to jednou dá, tak bude chtít se vrátit zase.
0: Takže staří zůstávají věrni a noví přibývají.
1: No já musím říct, že po tom minulém ročníku, který jsem vlastně organizoval poprvé, který jsem vlastně jakoby vedl, tak jakoby z toho ročníku mám tolik nových přátel a lidí, kteří jsou s tím závodem jakoby spjatí už delší dobu, že jsem se až divil a jsou to lidi, s kterýma jsem se v podstatě zkamarádil hned po tom závodě a do dneška prostě se bavíme, dokonce mi budou pomáhat na dalším ročníku a v podstatě musím říct, že to je taková jako hodně silná komunita kolem toho závodu, jo? Že to nejsou prostě jenom cizí lidi, ale jsou to prostě ochotní, hrdí lidi, kteří prostě fakt jako umí makat a zároveň umí pomoct.
0: Dobrá, odpočiňte si chlapci a my si pustíme teď další muziku, která rozhodně patří na takový závod a je to Miraj. Když nemůžeš, tak přidej víc.
3: Nalaď rádio, hej, říkával můj děda. Babičku to potěší, je nějaká bledá.
4: Rádio hej.
3: Rádio hej.
4: Je nej.

0: Posloucháte Rádio Hej, bavíme se o překážkovém závodu Kelpy Heroes Race v Hradci nad Moravicí. Teď tady mám otázku pro oba, Kubu i Dalibora. Kluci, proč by měl někdo letos přijet právě na Heroes Race? Jestli můžeš začít ty, Kubo?
1: No, tak za mě určitě proto, že si odnese silný zážitek. Nebude to jenom ta medaile, která se mu bude po doběhu houpat na krku, ale bude mít za sebe určitě skvělý pocit, že překonal něco, co si možná ještě ráno neměl představit, že překoná.
2: Za mě určitě taky ten zážitek a taky, že tam uslyší náš song naživo.
0: Kubo, já mám vzpomínku, úplně úžasnou vzpomínku na minulý ročník. Tam mám pocit, že běžely dvě malé holky, sestry.
1: No, tam běželo hodně.
0: A ta jedna se malinko zranila a ta druhá sestra ji vzala na záda a doběhla to s ní až do cíle.
1: No a to je ten okamžik, kdy se rodí ten hrdina. To je přesně ono.
0: Vzpomínáš si na to?
1: Určitě.
0: To bylo skvělé, ti musím říct, až mi běhal mráz po zádech. A pro mě byly vítězkami celého závodu právě oni. Rodiče na ně mohou být právem hrdí.
1: To jsou ty silné momenty, které v tom závodu prostě bývají. Jo. Je tam spousta právě té pomoci těm ostatním a tady to provází celý závod a celou tu atmosféru a myslím si, že to je úplně skvělé a báječné, že tam takový lidi jsou.
0: Dalibore, stalo se ti při závodu něco podobného?
2: No mi osobně ne, ale měl jsem třeba takové ty skupinky, co běží společně a navzájem si pomáhají, čekají na sebe, aby doběhli společně a tak dál.
0: Aby nebylo dnešní vysílání z Opavy jen o povídání, pojďme si poslechnout další skladbu od kapely LDGC, která je momentálně úzce spjatá s Kelpy Heroes Race. Zpívat bude Dalibor, kterého tady máme jako hosta. No a skladba se jmenuje Bez tebe.
1: Pívej. Na život.

0: Hrajeme fláky, fláky pro mladý i starý páky. Páky. Rádio Hej. Jo, hej.
1: Pojďme, Kubo, ještě zmínit webovou adresu kvůli registracím.
2: No tak na stránkách www.heroesrace.cz vlastně běží registrace, takže se můžete registrovat přímo na nich. Mimo to je tam nějaká galerie fotek z minulého roku, nějaké informace k tomu závodu a taky tam najdete samozřejmě všechny naše partnery, kteří nás tento rok podpoří a samozřejmě tam najdete i Radio Hej a Radio Color.
1: Kluci, máte nějaký společný zážitek ze závodu? Běželi jste někdy spolu?
2: Běželi. Jeden rok jsme se tak nějak jako v hospodě hecli a spolu ještě s Lukášem a Martinem jsme se dohodli, že si zaběhneme ten závod, budeme na to nějakou dobu trénovat a kdo doběhne poslední, tak všem kupuje flaštičku. Víš, Dalin?
3: Ano, a nám se povedlo samozřejmě poslední nedoběhnout.
2: Takže zdravíme Martina a děkujeme mu za jeho štědré dary.
1: No já jsem si říkal, že bych se k vám letos přidal a běžel s vámi, akorát bychom letos změnili pravidla, že kdo s vámi ve skupině doběhne poslední, což je velká jistota, že budu já, by měl dostat flašku jako cenu útěchy. Co vy na to, hoši?
2: Já myslím, že si vezmu plážové lehátko a hodím to tam vedle tebe někde na startu. Já možná, jestli tady k tomuhle z tomu můžu, tak vlastně letos jsme vymysleli i ambasadorskou vlnu, která teďka přesně nevím, v kolik bude, mám pocit 12.40, je to pro ten kratší závod, nebo kratší překážkový běh, tu trasu, která se jmenuje Odvaha a bude mít zhruba 5 kilometrů. A budou tam naši dva ambasadoři, kteří jsou zkušení běžci a jsou tam právě proto, aby pomohli právě lidem, kteří si moc jako nevěří, že to zvládnou, tak aby je dostali do toho cíle.
1: Na závěr, Kubo, sděl nejdůležitější informaci a to, kdy a kde překážkový závod Kilpy Heroes Race proběhne.
2: No, letos máme krásné datum, je to 6.6.2026, takže 3/6. A bude to samozřejmě tradičně u hotelu Bellaria, kde bude start i cíl a celá ta festival arena.
1: Já vám, kluci, moc děkuji za příjemný rozhovor a všem závodníkům bych popřál dobrý start a šťastné dosažení cílu. A pořadatelům hezké počasí a ať všechno klapne, jak má. A s rádiem Hej a Color se těšíme nejen na závodníky, ale i na diváky.
2: Děkujeme.
3: Čau.

0: ukončete výstup a nástup, dveře se zavírají.
1: Příští stanice, Rádio Hej.

0: No, chlapče, to už tady bylo.
1: Aha, už je to tu zase a v rokovějším ruchu.

0: Pane docente, tak už je to tady.
1: Co tak se stalo, slečno inženýrko?
0: Zachytili jsme signál z vesmíru. Zřejmě jde o inteligentní bytosti.
1: Přehrajte mi to ještě jednou.
2: Rock on air every.
1: Ne, to jste zachytili vlny rádia, hej. Vysílají na FM už téměř po celých Čechách a na Moravě. Na to nepotřebujete zařízení za několik milionů. Rádio Hej si můžete naladit na běžném rádiu a také na internetu. Stačí navštívit stránky www.hejradio.cz.

0: Poslouchám radio, hej, naši při něm vařej.
1: A někdy taky pařej.

0: Chceš vidět naživo Dimitri, Tři sestry a Harley ve Frýdku Místku? Festival Helldays 2026 otvírá sezónu 5. a 6. června a k tomu ještě dostaneš Redze, Aleše Brichtu, Amorfia, místní pořadající kapelu 100 na 100 a spoustu dalšího. Tak neváhej, lístky seženeš na ticketportálu a na webu helldays.cz. Léto začíná tady. www.helldays.cz.
1: M-Car Studio. M-Car Studio. Váš vůz si pamatuje každý kilometr. Nemusí to ale být vidět. Průhledná ochranná folie od M-Car Studio tvoří neviditelný štít. Chrání váš lak před kamínky, škrábanci i každodenním opotřebením. Spolehlivě, dlouhodobě. Chcete změnu? Barevný polep prémiovou folií dá vašemu vozu novou barvu a nový charakter. Bez lakování, kdykoliv vratné, precizní zpracování, materiály světových značek. Jsme na Toužimské 720 v Praze Letňanech. Přijeďte na konzultaci zdarma. mcarstudio.cz.
2: Bylo 17 hodin. Posloucháte
3: Hey Radio.
4: Full time rock for you.
5: Radio Hey.
6: Radio Hey.
7: Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey.
8: Radio Hey.

Hezký a příjemný večer, milí posluchači. Máme tady večer, odpoledne, skoro letní už. Máme tady neděli, to znamená, že nedělní pořad mezi Johnem Lennonem a Bruce Dickinsonem. No a od mikrofonu rádia Hej vás zdraví a vítá Honza Kulík. A ještě ten odevírák odpoledne. O večeru se nedá ani mluvit zatím. Tak odevírák odpoledne, co jsem vám vybral za odevírák odpoledne. Odevírák odpoledne by mohl být John Lennon. Včera jsme měli Bruce Dickinsona, tak aby jsme se furt neopakovali, tak bychom mohli toho Lennona, no. Co bychom vybrali? Já bych to viděl třeba na studenýho Krocana. To je zajímavá věc, je to už z období solový Lennonovy tvorby. Je to taky proti narkotikům, že jo, protože narkotika jsou fuj, jak víme. Tak aby narkomani věděli, co je čeká, jo, když toho nenechají.

Tak tedy studený kracan, jo, to jsou takové, taková skladba vyjadřující pocity narkomana, když nemá dávku, no vidíte, kam to vede. Já se podívám na kalendář, kdo se nám dneska narodil. Mimochodem, co se událo v dějinách muziky, tedy, abych byl přesnej, 24. května. Takže uvidíme, co se nám událo v dějinách muziky 24. května. Když přiložím oko, tak vidím, že v roce 1941, 24. května, se narodil Zimmermann, tedy, abych byl přesnej, Robert Allen Zimmermann, tedy nikoli Jára, ale Bob Dylan, jo. Jára byl taky veliký člověk, to o tom žádná. O tom, kdy si, o jeho slávě by si mnozí politici mohli dneska nechat jen zdát. Tak tedy Bob Dylan, co si dáme? Dáme si něco hezkýho. Třeba jednu z prvních elektrifikovaných skladeb od něho, kterou dokonale naštval svoje panoušky folkaře, takový ty skalní, jo, takový ty radikály folkový. Tak jede to.

Tak to byl Bob Dylan, milí posluchači. Mimochodem, tato skladbička I Want To zazněla na koncertě poprvé v elektrifikované podobě a bylo z toho velký dusno. Jo. Ono, na jednu stranu je to taky složitý, když jste třeba slavný, jo, teď nemluvím o sobě, to je Čičmunda z Vidlákova, ale prezentujete svoji snahu třeba, já nevím, muzikou nebo literaturou, já nevím čím, nemluvím teď o sociálních sítích, tak si na vás vaši fanoušci a obdivovatelé zvyknou a nastavějí si vás přesně tak, jak si vás představujou, jo, a výsledek je ten, že když najednou dojdete k názoru, ke svému vlastnímu svobodnému názoru, že by s tím bylo potřeba něco dělat, jo, a změníte třeba styl, což Bob Dylan udělal, tak výsledek je ten, že pak začnete koncert, vylezete na jeviště, lidi čumějí a nevidí, která bije, jo, protože tam elektrická kapela a kde si cosi, a pak stane nějaký ten ortodoxní, ty já mám obzvlášť rád, jo. Tak stane nějaký ten ortodoxní a začne vyřovat, jáši, zrádče, no dopadlo to tak, jak jsem říkal, už jsem tady o tom jednou mluvil, že si chvilku nadávali přes tu forbínu, jo, s tím divákem, pak se Bob Dylan otočil ke kapele a řekl, opřete se do toho, ať to má grády, a takhle se na ně musí, že jo, to je, jinak to nejde, no, to už takový je život. Co tady máme dalšího, abych tady neplácal zase, nežvanil, málo kdo je taky na to zvědavý. Mám tady rok 1946, to se 24. května narodil ve 46. Steve Upton. Steve Upton, to je zajímavá kapela, ta se jmenovala Vyžbou Ash a byla to docela dobrá kapela. My si dáme něco z jejich alba, který se jmenuje Engine Overheat.

Dobrý, no, hráli pěkně kluci, no, vinyl je starý, omydlený, hodně pamatuje, slyšeli jste to sami. A v roce 1947 se narodil 24. května Albert Bouchard, to jsou Blue Oyster Cult. To je taky zajímavá kapela.

rázem jsme se přesunuli do roku 1960 a to se narodil 24. května Guy Fletcher. To je člověk, který hrával u Marka Knopfera v jeho partě. Tak zkusíme něco s nima.

Zapomněl jsem ještě na rok 1956, kdy 24. května se ve švýcarském Lugenu konala první soutěž Eurovize. Účastnilo se jí 7 států a každý prezentoval 2 písně. To jenom říkám jako zmínku, protože to byla významná hudební událost, ale hudba, která se tam hraje, je určena zcela jiným posluchačům, a protože my jsme na rokovém rádiu jako vy, posluchači i já, a taková zákonitě nechci nasrat, ani sebe ne, to bych si nedovolil, i když není po 10. hodině ještě, ale říkám to jako důležitou hudební informaci. Ostatně každý zboží si najde svýho kupce, to je svatá pravda, zpívá o tom i Visací zámek. A taky Paul Simon řekl, že strop jednoho je podlaha u druhého, a když to vemu tak i tak, tak za svý hudební kariéry si pamatuju, když si mě najal majitel podniku, abych tam dělal nějakou zábavu, tak jsem se dopouštěl taky takovejhle věcí, protože jak víte, no. Takže můžu držet hubu a krok, jak se říká lidově. Přejdeme na rok 1968, kdy 24. května Rolling Stones vydali single Jumping Jack Flash. To je hezká písnička, tu bychom si mohli pustit.

Když už si toho Boba Dylana beru tak do huby dneska, tak nesmím zapomenout, že v roce 69 od 24. května je už po čtvrté Bob Dylan na vrcholu britského albového žebříčku a tentokrát to bylo s albem Nashville Skyline. To bylo takový westernový album, dá se říct takový kotlíky trochu, ale bylo to hezká deska, to byl, ježiši, ta čeština, bože můj, byla to hezká deska a já si troufám tady střílet od boku, protože tu desku tady kruce nemám, mám ji tuším doma, ale myslím, že tam bylo i blues nákladního vlaku, to je westernový téma jako vyšitý, tak to si dáme za jedno a za druhý, že je to hezký.

Vlaky jsou jistě krásný westernový téma, nákladní taktéž, že jo, protože tam jezdili ty tuláci, hobous, jak se říká. A na druhé straně, kdo by neměl vlaky rád, já osobně taky se občas zastavím, když spadnou šranky, tak koukám, co zrovna jede k nám. V poslední dobou jsou to zajímavé věci, třeba takovej RegioJet nebo RegioFox. To jsou hezký vlaky, to, no, to člověk rád se podívá, ale abych neodbočoval, tak tady mám rok 1970, 24. května, Peter Green hraje na festivalu v anglickém Somerset poslední koncert společně s Fleetwood Mac. Tak něco zkusím najít, aby tam byl slyšet. On byl bluesman, tenhle člověk, to jako dobrý, ale...

Já jsem, milí posluchači, zapomněl úplně na jednoho oslavence v roce 1969, já vám řeknu hned, do se musím podívat na desku, v roce 69 se narodil, a nebudete tomu věřit, se narodil Rich Robinson, to jsou Černý vrány, Black Crowes, vidíte, takováhle kapela, a já na to v kalendáři zapomenu, no tak dějou se horší věci na světě.

roce 1982, 24. května, na univerzitě v Leedsu zahajují Clash své turné po Británii. Kapela odehraje 12 koncertů.

Pak tady máme rok 1982. Ve francouzském Cannes se promítá 11 minut dlouhý film dvojice Paul McCartney a Ringo Starr. To je jenom zmínka, třeba taková jako Ono, natočila s Johnem Lennonem 9-hodinový film, ve kterém John Lennon v podstatě jako sedí, povídá, kouří hašiš a rozmlouvá o svých politických názorech. No, já si myslím, čím kratší film, tím lepší a při vší úctě k mistrovi, jo, Bůh chraň. Si myslím, že tenhle film 9-hodinový by asi dal málo kdo teda. No a rok 1986, Monkees, tentokrát bez Micka Nešmita zažívají ohromný comeback, který vyprovokovala televizní stanice MTV. Na jejich koncert se těší návštěvníci hotelu Concord v Catskill Mountain ve státě New York. Myslím, že to bylo zajímavé. Monkees měli hezký písničky, proč to nepustit?

Čas na kalendář se nám krátí, Monkees ostatně znáte, já ještě tady mám jednu zajímavou aktualitku. V roce 2024. května se v poušti Mojave v Kalifornii natáčí kapela The Corrs videoklip a k jedné ze svých písní. Ovšem, jak víme, poušť Mojave není destinace pro zhejčkaný turisty, jo. Tam jsou velký hice, je to nehostinná krajina. Často se stane, že 50 stupňů ve stínu tam není žádná zvláštnost, tak není divu, že na to doplatili sestry Andrea a Sharon Corr. Holky to prostě nedali a museli je odvést do špitálu, protože na tom nebyli teda dost dobře. No. Na přímém slunci prostě to není to pravý ořechový. Ale naštěstí jeli ve špitálu do pořádku a příští den mohli natáčení dokončit. A to je pro dnešek z hudebního kalendáře na 24. května všechno.

0: Bylo 20 hodin. Posloucháte Hey Radio.
1: Full time rock for you. Radio Hey. Radio Hey.
2: No nic si nehrajem. No a podíváme se, máme tady nějaký žadatele o píseň, to jsem tomu rád, něco přišlo. Vladěnka je dneska první. Zdravím rádio a zdravíme i taťku a posíláme ty nejkrásnější pozdravy. A k tomu Titan Rock, proč musím tak žít. Tak jo, posíláme.

Tak to bychom měli Titan Rock, milí posluchači. Jistě jsme potěšili i fanoušky této kapely. A další kousek, no co bude další kousek? Big Beat bude. Další kousek je Marta Mouka Uhlák s Vlašimi. Dává Sepulturu dneska. Ahoj Honzíku, zdravím a děkuji. Já taky zdravím a taky děkuji. A k tomu tu Sepušku ještě.

Tak to bychom měli Sepulturu. Marta Mouka Uhlák má ještě radost. A Tatrovák zdraví pracující třídu. To je chvalihodný, to vždycky říkám. A tak pracující třído, co dneska uslyšíte od Tatrováka, uslyšíte panoptiko řvát.

Panoptiko dohrálo, pracující třída měla jistě radost a Jerry, zdravím. Vydržte chvilku, jen co to vyřídím. Jerry píše, že by pod ještědem rádi slyšeli vitacit a zvony. To není problém.

A na řadě je Libor Smíchovic, zdravíme. Libor Smíchovic povídal, když se zadařilo dneska, včera, tak bychom si mohli dát nechte vlajky vlát.

Za chvilku tady budu mít pro Juráška něco, ovšem teď je tady kdo? Teď je tady... A pro Mišoše nejdřív taky, to bych málem zapomněl. Teď je tady Pavel z Křivsoudova a dává Gamma Ray kapelu, tedy Impress. No, tak dáme, jo.

0: Tak to bychom měli Gamarej, Impress, v Empress teda, abych byl přesnej. Pak je tady Mišoš, náš stálej posluchač, a ten dává Alexandra Velkýho od Iron Maiden.
1: Na rádiu Hej neuslyšíte žádné pohádky, ale pořádný Big Beat a rock'n'roll.
2: My son, ask for thyself another kingdom, for that which I leave is too small.

Tak, Jurášek je jedno velký ucho, jak jsem předpokládal. Jsem se tady přehraboval deskama parkánů, máme jich tady několik, dokonce i z té historie parkánu vyšlo album, který se jmenuje Parkán History, nebo tak nějak, nebo Parkán celý den a noc, to jsou docela dobrý věci. Jinak Parkán, to je jeho česká legenda, že jo, v 70. letech už snad hráli. Tak co dáme pro Juráška? Já to vidím, něco veselýho, svižnýho, pak možná pro zamilovaný bych tady ještě jeden kousek měl, který by za to stál zahrát. Tak, Hey Jane, Hey Jane, to je taková veselá píseň, tak to bychom mohli zkusit. Zdravím a posílám.

0: Jane.
1: Tak Jane na to určitě má, já si myslím, že Parka na to taky má. Já vám pustím ještě jednu píseň od téhle grupy. Jsem viděl, jak holky brečely při téhle písni na zábavě, byly úplně hotový z toho, je to lomcová, kdá se říct. Ostatně Parkán je legendární kapela, tak přiložte ucho. Oh yeah, a tak jsem špatně, tak jsem špatně vybíral, tak za chvíli. Jo? Ono to není na tomhle albu. Tak sorry, no. To se stane. Tak dáme si co? Dáme si ZZ Top třeba a já jdu najít tu správnou desku.

Tak se vrátíme k tomu Parkánu, Neskoušej mi lhát, to je jedna z písní, který vešly do dějin teda, že jo, týhletý kapely. Jak jsem říkal, děvčatům se to na zábavách strašně líbilo, tato píseň. Byli z toho úplně shocking, jak říkají Američani. Tak jo, tak si to dáme. Aspoň si urážek užije něco zajímavý muziky a vám se to jistě bude taky líbit. Full Time Rock.

0: bylo 21 hodin. Posloucháte Hey Radio.
1: Full time, rock for you. Radio Hey. Radio Hey.
2: Na nic si nehrajem.
3: Tak přátelé, tohle bylo těsně, teda s těma hodinama, jen tak, a už bychom nekukali, bylo to skoro 3 minuty po. Steve z Veltrus by rád slyšel 5 inches. To je dobrý nápad, zkusíme to. Prosím o zahrání, buď zdráfiníku, píše Steve z Veltrus. Jak pro všechny posluchače, tak pro tebe rád si poslechnu. To je dobrá kapela, já taky rád tyhle ty grupy poslouchám. Tak jdem do toho.

Dobrý, Steve vybral pěknou věc. A pak je tady Monika v kotelně, pokud se dobře dívám. Monika, ano. Monika Monča v kotelně, no. A dneska přikládá antracitem, protože to bude rachot, teda docela. Monča přitvrdila a vybrala Heavenly. Heavenly, tak dáme, no. Virus se to jmenuje.

Tak jsme zahráli Junice pěkně a se podívám, co tady ještě máme. Máme tady Juráška a ještě notabene s Parkánem. Já nevím, jestli tuhle tu věc mám, ale zase aby tady nebylo dneska, milí přátelé, přeparkánováno. To taky by nebylo dobře, ale dva kousky jsme tady měli. Jestli to někde vyštrachám v archivu s deskama, jakože asi ano, ale necháme to zase pro změnu na jindy. Co bychom si mohli dát? Mohli bychom si dát nějakou pěknou píseň, to je pochopitelně dobrý. Dneska máme mezi tím a dneska, no tak mezi Johnem Lennonem a Bruce Dickinsonem to jistě, ale proč bychom si nezahráli dneska taky Metalliku, že jo, to akorát, když není Metallica jeden den vůbec ve vysílání, tak jsem z toho špatný, jo. To do mě fakt vůbec nic není. No ale můžeme se kouknout, co tady máme, dáme si asi tu novější úplně. To je ale fakt dobrá, no. Tak to zkusíme, no. Co to udělá? Vydržte mi, já si tam prolistuju a tam probouchám přes ty disky do toho archivu a tak by to tady nějak jako mělo vejít. Už to vidím. Tak to dáme, no. Metalička nová, jistě se vám bude líbit a jak jinak, tady máte. Přiložte ucho a užijte si ji.

Tak to byla Metalička, milí posluchači, a já to vidím na Axla Rudi Péla. Axel Rudi Péla, to je přání rokový zóny Sedlčany, tak přiložte ucho.

ta dáma plná intelektu, která ti smáčí ve skleničce sektu.

Marcelka z Pražský kotliny, zdravíme. Marcelka píše, hezký večer, prosím, pokud byste našel a zahrál Pink Floyd, Linda Fly, no to bych to najdu snadno pro Marcelku. Tak to zahrajeme, moc děkuji, píšem Marcelka a zdravím z přehřáté matičky Prahy. Vedra bylo až moc. Já se dívám na palubní teploměr tady ve studiu a palubní teploměr ukazuje 27,3 stupně, ale to je trochu fixl, protože oni ty aparáty tady, že jo, v tom studiu to tak hodně ohřejvají, ale to ještě nějak přijde leto, tak to bude... Rekord osobní, tady mám 45 stupňů, ale to už bylo kách, protože už některé aparáty jako byly na hraně, jo. Už se to muselo klimatizovat. Tak jdem na ty Pink Floydy, zdravím do Prahy Marcelku a posílám.

mixtures, bridge, and others.

Teď se podíváme na děvčata, rockerky na Housewaltu, na Slapek. Netrpělivě poslouchají, když zazní jejich oblíbená kapela No Doubt se skladbou Don't Speak. Tak holky, tak si to užijte.

Máme tady Láďu ze Zdislavic. Haló, haló, voláme do Zdislavic. A ten to vidí na Acepty, a konečně to je ale od Acceptů princezny, Princess of the Down. Tak dáme princezničky do Zdislavic, zdravíme. A za chvíli se ještě podíváme na nějaký přání. Ježiši, to je hodin. Toto uteklo zase.

máme tady, milí posluchači, Martina z Protivína. Ten by rád unizono, nechal jsem si narůst dlouhý vlasy, to je název skladby. No, tak když si nechali narůst dlouhý vlasy hoši z Unizona, tak si to poslechneme. Ahoj jen do všem, pohodový večer. Ano, taky pohodový večer přeju do Protivína a dlouhý vlasy k tomu.

Nechal jsem si na růzlový vlasy píseň od kapely Unizono. To bývávalo, to měl taky dlouhý vlasy, když jsem byl mladý, ale teď teda musíme, ještě jedno přání tady máme. Máme tady Deep Purple, Tom 46 by si rád poslech. Něco, co se hraje málo nebo vůbec ne. Jo, Deep Purple, u nás se hraje všechno o Deep Purple. To neexistuje Big Beat tady, který by se nehrál, že jo? The App. Já bych mohl zahrát třeba, když jsme u těch Purplů, jo? Tak já bych mohl zahrát nějakou takovou velice zajímavou věc. Já bych mohl zahrát třeba Perfect Stranger, ale v podání úplně jiný kapely. No, třeba v podání, počkejte, to bude taková rošáda nakonec, milí posluchači. Tak to dáme. Perfect. Vydržte mi chvilku. Na podání Perfect Stranger a já to vidím Deep Purple tady, Uriah Heep dokonce, ne, Perfect Denk, to je něco jiného. Messio, Lou Reed, Rainbow, ano. To by mohlo být zajímavý. To by se mohlo Tomovi 46 líbit, protože Tom 46 má vytříbený hudební vkus a vždycky mi posílá zajímavý nápady, takže kolikrát hraju věci, které tady jsem ještě nikdy nehrál. Tak jo, takže Tom 46, zdravím všechny posluchače dnes a takhle, no. Téměř všechno, co zaznělo, bylo výborné. To mě... Ne, to napsal Tom, to já neříkám, že ho...

bych já to samochvála smrdí, ale on to doopravdy jak napsal. Děkuju, držím vlnu. Takže zkusíme Perfect Stranger, ale nebudou to Deep Purple, ale budou to Rainbow. A já vám tímto děkuju za poslech, milí posluchači. Budu se těšit na úterek, na bluesovky, a pak je tady ještě Terka Belda, ale ty budou mít svoji skladbičku už z Prahy, protože už je pozdní večerní čas. Jo, musíme taky přepnout. Tak tedy, milí posluchači, díky za poslech, mějte se fajn a hlavně, jak říkáme na rádiu, hej, to je důležitá poučka, držte vlnu.

lidi. Posloucháte Rádio Hej. Rock a pop rock. Ta nejlepší muzika z 80. a 90. let. Hej Rádio. Na nic si nehrajem. Prostě hraj.

0: non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou anebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Bylo 23 hodin.
2: Posloucháte
3: Hej Rádio.
4: Full time, rock for you.
5: Rádio Hej. Rádio Hej.

0: Procente, tak už je to tady.
1: Co pak se stalo, slečno inženýrko?
0: Zachytili jsme signál z vesmíru. Zřejmě jde o inteligentní bytosti.
1: Přehrajte mi to ještě jednou.
2: Rock on air every.
1: To jste zachytili vlny rádia, hej. Vysílají na FM už téměř po celých Čechách a na Moravě. Na to nepotřebujete zařízení za několik milionů. Rádio Hej si můžete naladit na běžném rádiu a také na internetu. Stačí navštívit stránky www.hejradio.cz.

0: non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou anebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Byla jedna hodina po půlnoci.
2: Posloucháte
3: Hej Rádio.
4: Full time rock for you.
5: Rádio Hej.
6: Rádio Hej.

Dobrý den, vážení posluchači, tady je Vilda Čok. Víte, proč se směju? Víte proč? Protože jim je hej. A víte, proč je mi hej? Protože jsem v novým rádiu hej.

0: Non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou a nebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Byly 2 hodiny.
2: Posloucháte
3: Hej Rádio.
4: Full time rock for you.
5: Rádio Hej.
6: Rádio Hej.
7: Na nic si nehrá.